Ok, Diego, kde nemá jakou muziku, nebo to nám to konou si mohla honě titlu Bierba o dog. A dnes tak muzika, jako zbavit je program, aby bang solo, bude sang ohin in jen turma, i kita se sang lai. Tam pas je jeho program, a my udíje, nebo mu se lori si tenye belon reni. Stay tuned for the date, i agradeci bude bosan je participasan, durante o rozšvení larang, a mu tu koyan tiho program, aby bang solo. So, adeus, ya te prosime di saung, kita se takahu muzika, usiru, sonye titlu number one girl. Bye-bye.